0: Snanosche, Delitne, Deschrastampobili, Benzin, Schakianim, Skitukvilo, Sassos, Mertstreuer, Daxotola, Wudani, Segnashim, Susadam, Dotschiske, Abotisch, Dobulski, Deutsch, Adamnitz, Nusfeuer, Autonatan, Quatsch, alle Tischnödom, Powo, Bierdowatsch, Schlucknov, Arrojane, Vetscheske, Schaks, Wuschate, Subuk, Naivobluboanim, Naivobluboanischim, Wodeitsche, Tschiskim, Ranitschnem, Bletschkam, Dschdobiras, Zulus pischni hit. Wobblubuane knedlitschki, dam poskitschia, astuisch zesse, deletnis, nanoras, svodno cesko kuchnu sam doma bobschetsch. Du nech bolla daras, dos sitsche, pschetosch meste mir nei schellakorischich deikich kanalo, na sozial noch sitschach giso cesko kuchni venuja. Dag menu ane food influencere. Hai, ate pokaseja dam napschikwat, gaxo switschkova, Česnečka, abo koláč, vári, abo nakladané hermelín, tež doma poradži. Šitko rene rozkvadžené krutkých videách. A to klinči potom mez druhým takle jole.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: No. Tota dere klinči, abo možen si tež taky poriadne webšove, ržizek, popšeč. Recepte na Instagrame za svodnú svojenskú kuchňu doma a z čeli netko čipni, potom poladajče na našu stronu abo do app MDA Serbia, tam sme vám odkaz přiotvali a štuvie snano so nechto tež se Serbo abo serbskich Čechov na to zváži pak ryzy serbske abo tež české a polske recept. Bose serbštine ve Sči prezentovač. A tu špaladame raz do serbsko veľbika, što maja tam šitko takle poskytku. Pečo džin, čo večer štocie, a to lejole je Mirčin Veclich.

0: Abožné slovo.
1: Magenta Milena Švejčic z Miočic.
2: Du bist gut genug. Rune tut das Sada jewi so spöe, gotrisch je aktuálne husto radio svišeč. Song nie jenu švnimski hit, ale so tiež mezinárodne vele poska. A to má dobrú příčinu. V času, když stajne vidíš, što druze zdokonieja, docpeja, abo kak vupadaja, so mnoze spišne dobrý došt nečuja. To je sada, gotrisch je pola mě vysajo ostava. Nic, dokiž šitke probléme rozrysa, ale dokiž ništo do kabvania přinese. Menujce tute stajne dvilovanie na sebi samym. Jako křesťanka zabirame tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, když sem perfektna. Bo nevidíme jenož v mojich silných okomikách. Vidíme tež potom, když runie šitko pod kontrolu nímam. Sme dobrý došť. To nie jenož spilný text. To je vuprajene, gotre šidne džen, husto a přespišne zabudžeme.
1: Praj Milena Švejčic, Miočic, nadavku a zamovitost, či farske vikarije pančicach kukove. 4 menšiny hišče, a potom je 6 Čech.

Zu Tvojek našu neposrednú dvoričnú Vúžicu přepočúvať no doby drie trauer. Máme ich však deľko krásnych blečkov a nádosť možnosť čo zavolite a počúvania na zromadnú kolesovarskú túru s čenitko piatk přeprošený. Lucian Kolfost a druze čvoného toarstva Nadžia zetkaja so k tomu piatk popolnú štorioch ve cokvi Malešecach a potom, že los z Malešec do Brezinky, Klukša a Stru že čara je nekak 12 km doa a mały popvatk zmieče zaujšče tež při sebi nekajke 5 euro. Tuž poladajče, hač je vaše koleso poriadku, naklumpajče iš raz a buďče potom piatk popunu štorioch s vašim kolesom při cokvi Malešecach.

0: náhodné menšiny. Čo to vyžovieče díže?
1: Te Mađarske maja doromade cinače připoznatých národných menšinů. Za jich škýt a spěchovaně maja krajů menšinů zákon, a to hižo z leta 1990. Kak so tu kvílu nímské menšině Mađarske věže, s tým je se Janek Vočer zabíral.
2: Nímské menšině v Mađarske přísvuša něče 150 tisíc lidí, a oni sídla především na juhu a západě kraja, okolo mesto Peč a Šopron. Z najmłodších statistikov vukadža zoma samo viac hač 40 tisíc ľudí nemčinu za tak riec svoju prvnú mačarštinu. Keľko pak šedne Nemce reči, nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mesto předsedka krajného samozariadníctva Nemcov v Mađarske a s dobom prezidentka Federalistickej únie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Runje tak, kajš pole na Serbu pak šice, kis so k nemske menšine ve kraju uznavaja, nemčinu ne obknježa. Šuvotova pak trochu je, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu uživa. Nemčina však by v Mađarske kjetro vážna rič, štož má ze splečenosčimi za čas Habsburgčanu a z Rakusko-Mađarskim mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamtská rič pak nemčina v Mađarske nie je.
2: Ale po menšinovom zákonu, ktorý je parlament 1903 a 1906 jednovostne vopzamknul, maja v Mađarske dohromady cínače oficiálne připoznaté národné menšiny kultúrnu autonomiu. To už môžeme svoju mađarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších dalších v obvukách živenia svobodne využívať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v Mađarske tiež užívajú. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vysovanie a od leta 1978 vysovajú týdženské niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to přeostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaruča stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peneze za to přijdu direktne ze státneho etata.
3: A tiež budovanie novinov a časopisov stát financne podpiruje. Vo spechovanie môža so noviny na tak menovanom fongovom záreže pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin, a to jenož na obzamknenie tak menovaného menšinového komitea, ktorý obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočer je nám v nemské menšine Mađarske rozpravial a dalšie přinožky vo menšinových témach na Makače na našej internetnej strane na app MDR Serbia a tiež ve ARD Sounds. 6 hodín je na 40.

0: nie zbožu.
1: Ištvan Kobila zaspěvou je srbským rozhlasu sedm hodin v osmě. A já nitkoniš, jsou na řeče modelky, polská holčaca skupina abokajš Polace sami praja polský popový girls band. A čvonky tuty to jsou Uršula Kowalska, Agnieszka Nowakowska a Zuzana Fijak.

0: Keith Urban, Serbskim Rosa, so Musch, Gish, Jilly, Bleeder, Aswaye Vosja, Znati Film, Mucho, Nicole Kidman. Also, Schlader, Aswaye Manjes, Gewot, Naino, Schau, Meswotschi, So Sawisch, Dissa, Dissdola, Samtisch, Kusk, Pschesta, Jiwakak, Hinakwonatola, Wupada, Damdre, So Likar, Jokusk, Popo, Mali. Dybkonek starty turniera jeso czera kruszczycach zwund so pokazało tam bieše sydma stacja beach tury. A nic jeno szrajario su przyszli przedrazczeni moto bie dunkrucz wopaczny kostym. Haj, a to bieše druhe hać niekaki sportowy outfit. Hanna Schmidtec je si nekotrych ludzi przed mikrofon prosuła.
1: Hacz również nie by przewiele ludzi przedraszcze, nie miała chuci, kocić byś w kostiumy w oprawdzie riane idee.
2: Mosmo se dżęca musli, zomro na male party dżomo. Mosmo sześcio, a moja macia na szmuti cetl, loko smo potu osnać. Nie mosz, osmo si potu musli, że niekaka schnaps idea, bo a poniosło to tak rumadze kuliło.
3: Ja som se efa spontanisch rumadze puto, a du kusin se musa, a ja dżumke sporty, o doke woli buraczu.
4: Ja. A wonladam kajšen zranjeni človek, ki še eventuelt te skoro ne čekno, da kaj sem se pred dvema tedenoma na uji zranil, a da sem imel jednu jara smešnu wonladacu čapku, a je, da sem mislil taki OP-kittel, da še temu posluje, a netko wonladam, tak kajšen sem skoro ne čekno.
5: Ha, ja sem Dr. Hollywood-Jenca, da kaj štjastno so Jenca in Kittel vodnimo, če se prataš, da gleda tako odvač, da se ja štjastno in še bo zlikroval. Ja imam jednu čapku na uji od Havana, na ketka s kvickami, a em tu kittel.
6: Ja sem jen faschingskostüm zotvoril, ja sem Jensa jako líška tu.
7: Ja sem cowboy. Tu je tu kubika rade, mama, tu šete, tu je ti dôž, ja sem uznam.
1: Nedom při modinském klube je so pjatnače mústvo vůbečová. A cí bačony sú cú večo z nizda nedom podľa přiladovali. Na koncu byše najlepšie mústvo zásoraz Zambuka Allstars, kýž přesadíš so přečivo serbské rakéče. To byše s dobom loňčí finále v Miločicách. Z dobečarskom mústva Kaspar Gisvok.
8: Zatím co bíčtu běží, musíme někde v Krušicách první raz dovolí, asi musíme to být nejlepší turnér, co jsme hráli. A hej, vyzo, může tak obšírat vidět, ale musíme vyzo, hej, tak a tak spotáme všetce polepšit.
9: Zambuka!
1: A tyž Krušičina měl růdce půjne dživa, 23 kg měsa jsou tam předali, nimo kovaskou a stejkou. Hač do noci jsou tam ještě rumovali po večeru z viacač 300 ľudžimi.
0: Heit ob ihr Potekim Czarosza Stacja, Sadkula Beach, Ture Kruszczycach. Przychod na je Kuluje, a tam z mir też zasojen motto, kotrisch hodzi sowieso klesni kupili kupanska drasta. Potekim wasz outfit za kupanich cedza, modzi redaktor rojo widzic, a tu wodpowiednu figuru. Chcejo, no chcejo, też.

Brambory z tatarskej omáčku, no potom drešče popuču česky. Džiš, vieso nesmetejš hoskuj knedlik falovač. Dženamakače česke recepte, to vám nedom přeradžime.

zpěvá hudbník a hudbný pedagoga Mario Hess z Kočebusa. Době je 7 hodin 20. Snano z četele dne tež tam pobyli, benzín však je nímské tukvilu zas o smrt stroj, a tak so vůdaní se k našim susedom do Polské abo do České doječ a tam nic jenom svoje auto natankvač, ale tež nedom povobědovač. Šluknov a Rožane však slušaty sobok najvoblubovanějším českým raničným blečkám, kdež dobírá spěšný hič. Voblubované knedličky tam tež poskyčeja, až tož se si tele dnes nanora svodnou českou kuchňu sám doma popřeč, tu nech poladaraz do syče. Přetož městem je najšelakorejších kanálů na sociálnych syčach, když so české kuchni věnuje. Tak menované influencery,

0: Food-Influencere. Kašnapši kvart, nimsko-česki kanal Zese Semi, na kotrom špokaza so kak so svičkova, česnička, abo kolač, abo tiš nakladane hermelin doma rađi, šitko reni rozkvađene krutkih videjach, a to klinči potom mezdrujim takle.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: A i recepty na Instagramě za svodnou svojanskou kuchňu doma to potekím svou a zčeli netko čipni. Potom poladajte na našu stronu abo tež do naší app MDR Serbia, tam jsme vám odkaz přijatovali. A što vě, snáno so nechto tež ze Serbo abo serbských Čechů, na to zváží pak rýzy serbské abo tež české a polské recepty bůže serbštině ve Sýči prezentovat.

0: Sodama Jean, was haben wir stört sie an der Bodamissa? Wir müssen auch das Wort der Prahi. Was sei ich für Tüdgen ja schon gewohnt in der Damnische Karlowe Universität, wie Lietschne Schule, wie jetzt hat Stowob Jelnikos circa eine Zitzitschi Schlagich Narodo Tschirschino. Mehr ist nämlich dich, ja, Tschirsch, Saps, Ritschatzach. A Jakub Wurtschan am Jednus Wobtschilendach, Pschetztei.
1: Mir nie geisch wacka, pütasi wildava putschpostoli zitschiske je podwu, narodne je galerie, narodne ho dživadva, ratschano a, historiske ho stareho mesta. Rune tuta mutz, a vosibe pücha stareho mesta prahi, zahoria serboku a modu designerku Julio Belkotec Huska. Vona je romadžes pčečeku modove label typus zauaživa a vodkriva se dukvine, jako studentka lečnije šule češčine na Karlovej univerziče Česku rič a vosibě prahu.
2: Jo, je šute nekak vůměstvo vidět, že přes droj běžíš a architektura jara silne. A já namakám právě, že jara silne v tom vůměstvím a tohle já násrybám všetko, že se můžu a co zdám inspirovat a hledat, že to mě potom věže. Ne, já lůbuju prahu a to byše těž jim vůjky dybčo, jsem se jara veselíva, že mu těž v tom vůnom městě tu jsme a bydlíma, máme tu možnost, že hlasit město ještě raz jinak přístupnit.
1: Julia Belkotec, so prinirás na letní škole slovanských studií v obdželi, kaž kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučivo, dokáž má Julia vůjky lušť nové ľudí zeznač. Cíceči národu je na lečnej šuli Praze zastupěne, šice dreze samstným cílom si češtinu přisvojíč a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Dok je to opročené jara jungrotná možnosť, tak v jenom jara krótkým času, tak intenzívne a tie jara kutné jenom rič naoknúť. Vás by tá čeština, alebo tá česká kultúra by sa stále nekak džil moja živina přes vôde v šuli, alebo přes môj čas ako reovaka v ansamblu. Jenom tún ričení sme ričšat. To by sa tak rád tún posledný puzzle džil, ktorý som ešte followal.
1: Tak sedí rodina Huskočanka v šidne nedaloko staroměšťanského náměsta v historickým Karolinumě ze štunatého lidstotka a vukne pilně 4 hodiny v obdžin češtinu.
2: To je jara dera organizované, za to, že já nímám poproč žádné znajomnosti, ve ty ryči hač dotal. Vosy by se mi těž lůbí, co mi ještě potom, also nimo der Schulska, der Ritschner Kurso, ich stelle zu Wulitze, Wobbete Musee, Schellakore Druhe Aktie, Jan Jara Pütne, so Kuschewo durch Akteure, so wo Proje Müsletinukak, Moje, so da Czeska Kultura, aber Praha, da Jako Misto, das ist doch eine Schellakore Schicht Perspektivo, Nam Jako Schuleram Bukasac.
1: Damotny zastup do Narodnej galerie, do Narodného dživadva abo vedenia za studentky a studentov po Račanach. Ište až do 10. augusta odkryvaja se Julia Belkotec a 5 dalších serbsce rečacich česku reč, kulturu a je vosebitosče zvoty miestče nad Vilta v Praze.
0: Jakub Wurtscher, je so z Julio Belkotovi, Suska Rozmovia Ovona, je jedna ze 100 vobdželníků Mezinárodného kurza češtiny na Karlovej univerzite v Praze. 7 hodin 2 postaje, 8 menšinu, do 8.

0: nábožné slovo.
1: Slyšíte od Mileny Švedžic z Miločic.
2: Tu bist gut genug. Rune tut das Hada Jewisov Spöe, gotrisch je aktuálne husto radio slyšet. Song nie jenuš v nimski hit, ale so tež mezinárodne vele poska. A doma dobru příčinu. V času, když stajne vidíš, što druze zdokonjeja, docpeja, abo kak vupadaja, so mnoze spišne dobri došt nečuja. To je sada, kotraš je pola mě výsajo ostava. Nic, dokiš šitke probleme rozrisa, ale dokiš ništo do krabvanja přinese. Menujce tute stajne dvilovanje na sebi samem. Jako kšeščanka zabira me tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, když sem perfektna. Bo nevidíme jenuš v mojich silných okomikách. Vidíme tež potom, když runje šitko pod kontrolu nímam. Sme dobrý došť. To nie je jenuš spevný text. To je vuprajene, kotre šidne džen husto a přespešne zabudžeme.
1: Tole praj Milena Švedžic z Miločic na dálku a zamovitosti franskeje vikarije Pančicach Kukove.

S čahom do jezerskich horu? Kada ma tole hič. Naj dojedeče se najprej raz do Zorelca, tam přestupiče, a vod tam dale se s dalším čahom hač do Českeje, a potom dobiče hič raz přestupič a jedeče hač do Tanwalda, a vod tam potom možeče přes list pučovač. Cele zatem kajku mače kondiciju. Moža to bič dola vjacore kilometre, a skončne přinžeče do prinje baude. Ale tuto turu tundo biče opravdje do toho dere planuvač, so ne by vas na koncu koza liznuva, dokelš je nešto při vašim spontanem planje dola kšivešvo. Ale to dže, sem to sama ižo vuspitala. Sudom menšinu po osmiche.

0: Na halben Nase, es war es, so sauerische Wessela, Runje, Nado, la Wotbina, nicht Chas. Alle sa dich, gehst Mirias oder Franzos gehe, Spanisch gehe, aber dich Italis gehe, aber gehst Sujno, dann sa dich, Rika, nicht go, woprauge dich, so bschätze sa so aktuellen Informuat, schat so jesba wudani, aber etas zua mužna, vegelach du dich kreio, schak so wulke pfonine, bala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Hajna juhu, na zapadze Europy je situacja przecojszy jara napjata, poladamy na jednotliwe kraje. Francuski koncentruje so inferno runie vo sebe na region Gironde, zapadnie Bordeaux. 240 tisac hektarov je hižo odpalenych, 220 tisac domorodnych a turistov dobeše svoje domy vopušič, zdjela sapaše vojenju a sšina 15 kilometrov před Bordeauxom. Možachu pak ju zadžažeč.
0: Ja, schak, mam des woibnach, gotzisch, bichu, hat dort scherauschau, hischt, nege, posta kilometro severne Bordeaux, abschi Atlantico, mestem, so dann net gar dollar checkli, nege, sto, schis, hat kilometro dale, do severa. Neb schätzt da jom, ne, jesannas, gag dam, wupada, hijo futa, retscha, vos surovos, chitutich, wohinjo. A gelke je, spanisch gebetina.
1: Heit da mir Situatia podobne dramatiska, kaj francuski, wo se be potrichene su tam regione wokuo misto Madrid, Avila a Toledo, a deš italski maja tukvilu viacori kunzu deš sopali, tam pak je Situatia trochu mine dramatiska, kaj wopkruči deš Kruščan Josef Donat vunje mestum tydžin ze serbski skupinu na sicilski dolu.
2: Kytem vojenjam tu na sicilski, môže takvile prajč, zo smo mo ta kretzwot zaši vutore tu, a sme vezatež stajne dňovské vule, to si planovali, a po njo nám o sebe Google dal te znamio, že mieli šelake čare nic vúživač, dokeš jo im tam vojen, ale po ušim zdaču, že to netko bylo tých dňov zmirovalo, tak, za tež či domorodni nám tu daja takrát signál, že môžemo si šuže dojeť samo tu od ukodno pobura hačke Palermo može jen bez problémov s autom zasvojič a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta přišli, jenuž indirektne při plánovaniu.
0: Dobre, tak im praj Josef Donat. Štáreka to netko celé praktis za trhky svoju jizbu ešte nastupili nesu.
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeauxe dále, problematické pak môža potom regionálne a krutkodobné zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo so evakuíruje. Štú so po takým šichodných dňach vo sebe do juho zapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda míri, mi na každopád aktuálnu situáciu prúvač pretač so napúč poda.

0: Ja, sim Ludk Tito, experta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Ludkaj, buitaj. Ladajtaj, što da tulestej?
1: Nie, ne přijmaj so jeho. Znano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
2: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žádný robota nie. Ladaj, deleka má cínoj a horeka desku.
0: Juro má pravě. Je to la snáno nekajký vysoký stov, abo vůladná věža.
1: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so suvam. Netko sem horeka.
0: Mato, keč boj. Huba stojaka so vočini.
1: To da je to. Tu horeka možeš nešto pšičinič.
2: Aha, znano jeden vobraz.
0: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Tetla še nasčene visaja.
2: Nie, aha, znano cedlu na njun stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
1: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
2: Jole, jole, máš?
1: Na cedli sú ľute małe čorné kulky.
2: No to sú noty.
1: Noty?
2: Noty sú kajš písmiky, kýž spievaja.
1: O, rejne, dajte nás nešto zaspievať.
0: Ja som dirigent.
2: Oh, ale što da chceme spievať?
1: O, mňa... Ludki sme, štúmy sme, klepač spievač môžeme.
2: Čipni sme, múdri sme.
1: A si rade rajkame,
0: rejujme, skakajme.
2: La la la la la la la.
1: Ja padnu ze stejaka.
0: Mato, přižene raz pak si na unik staj.
1: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
2: Oh, hi.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šule Riona Bošitkonje v ukupvacoch šulach Sakske hač do šulského leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajž izdžili Sakski krajno-statistiski zariad kamencu, ličatom času buduskim vokresu hač do 25% mene šulerio. V uviča jednotlivo šulských typach pak sú rozdžene. Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstajne spáduja. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacech. Kaž z plánovania šulské je sveče v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 v ukáža, spielňa pak všetké srbské základné a vyššie šule minimálne vúmenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický záriad zdieluje každé dve leče na dávku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbú. Aktuálna štvrtá prognóza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt Autonómne ježdenie pri Białovodskom jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kež Hamorské gminské novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidelne 3,5 kilometru medzi Dvorniščom Klitnom a Białovodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírů darmotne vúživo. Maximálna spiešnosť špecíceči KMH 7,9% oprašaných je so pšitom vysče alebo skýre vysče čuo. Projektový partner je staj vopkádny zviazk CVON a Fraunhoferu Institut. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kde sa autonómne ježdenie s javným vopkáže praktice testuje. 27 serbských modostnúch je so konstudženia z riečného prúznického ľiva Harachove naročivo. Čežišťo tudženského přebytka českých kirkonošach tvoreše nimo rieče, přírodu a pučovania, kreatívne a produktívne vopkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostný mestrujem s fotografiou a videoj produkciou. Nasrebanú vedu naložovachu nedom pri sotoveniu svojských video. S dobom uvedomichu si v obdženice na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zameruje vopkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gminám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízkovopkada. Za Čežišťo má vopkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastaniščov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce vopkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov Horní Vúžice naložovať. Mústvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu Zadkula Beach Volleyballa v Košicach dobilo. 15. mústvo je 4. štafla hralo, nekoci rajachu k prvnemu razi, što je za kvalifikáciu za finále v Košicach trebné. S dobom bychu so nekoci v opačný outfit za Beach Volleyball zrazšili, što je byše moto v Košicach. Příšodné moto je Kupanská drasta, příšodnú punželu raje so menujúce Kulovský lesný kúpeli. A to bych u naše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a celý deň vyzor tiež na dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca so slunco z modrého nebia smieje, celý deň má sucho vostač, nekotre močele so přidruža a živé slibro stúpa dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Što je tam popuču na acinače smiedelňa Vúžica, koče bus, Bota, Berlín, mes Bronku a Makalaustis, skoncvané auto na prvom boku autodrohy. Podľadé auto nám niče nepředlíži, što je šmu nekak Bobka Tačič abo Mülič, Petsch, Menčinu, Bonapodžuje Čeche.
0: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Mam jelena Švedžic z Miłoczic.
2: Du bist gut genug. Rune tut das Hada jewiso v spöe, kotrisch je aktualne husto radio svišeč. Song nie jenuš v nimski hit, ale so tež mezinarodne vele poska. A to ma dobru příčinu. V času, když stajne vidíš, što druze zdokonjeja, docpeja, abo kak vupadaja, so mnoze spišne dobri došt nečuja. To je sada, kotraš je pola mě visajo ostava. Nic, dokiš šitke probleme rozrisa, ale dokiš ništo do krabvanja přinese. Menujce tute stajne dvilovanje na sebi samem. Jako kšeščanka zabirame tež myslička, so moja hodnota hakle nenastane, když sem perfektna. Bo ne vidíme jenuš v mojich silných okomikách. Vidíme tež potom, když runie šitko pod kontrolu nímam. Sme dobrý došť. To nie je jenuš spilný text. To je vuprajene, kotre šitne džen husto a přespišne zabudžeme.
1: Praj Milena Švedžic, Miłoczic, nadavku farske vikarije, pančicach kukuje.

0: Nabuce wosrisch se ja Gaschik. Ave Gaschiku a wokowo njogo su sejeli same Žabe a Žabki. Ale jotamteke była jatna Škodawa. Tošta Škodawa jo se wielgin rad naduwała.
1: Kuak? Ja som zna všöknych ta nejrednejša. Kuak? Ja som zna všöknych ta nejvidža. Kuak?
0: Druge Žabe su se zapretka vo jeje zažažanju gorili. Potom pak su dali je pojedaš, a su cynili tak, ako nebe ju svišali. Raz jo se blisko gata vopas, a jo zaricau. Ako jo Škodawa to ricanje svišava, jo přiskociva a jo groniva.
1: Kuak, ty pak se bejne veliki. Kuak. Ja mögu teke taka wielika byš ako ty. Kuak.
2: Nie, to ty nie möžeš. Ja ga som vou, a ty se Jano Škodawa. Ty nie möžeš zeušim taka wielika byš ako ja. Muuu.
0: Škodawa jo se wielgin goriva. Ona se naduva a naduva a přivova drugim žabam.
1: Kuak, gledaj šo přijašelki. Kuak, nie som garona taka wielika ako vou?
0: Žabe a žabki su přežisone na Škodawu gledali a nesu se zvirili, je neco na to groniš. Tož su riagotali ve korje.
3: Kvak, kvak, kvak,
4: jo, ty se velika ako wow.
5: Kvak, kvak, luba Škodawa, to nie je vieno, ty nejse dávno hyši taka velika ako wow. Se jana taka velika ako pernacht wowa.
1: Kuak, to za kajšo chrýku. Kuak, kuak, ja nasrýbám se ještě více povětša.
0: Žába ale nesu měli lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož su skocili do vede a su pleli přec. Škodawa pak jo se nasrýbava a nasrýbava povětša. Dvojko, dvojko a jo se zestava, aby gledajúce zrosva.
1: Kuak, na? Kaka wielka som nianient. Kuak?
2: Muu, máš peňu wielku gubu, ty gwupa mava Škodawa.
1: Kuak. Kuak, nie som nianiento wielka? Kuak?
0: Druge Žabe a Žabki su se miastem narske na kšomie gata usednuli. Veni su cevo šicho kvakali. A zase jo to bywa jano jatna mała zelena żabka, któraż jo se zwiriwa, Škodawie wiernost szkronisz.
5: Kwak, kwak, przyjeżdżaka Škodawa, so jednak wielika, raska kusk nejse wiecza.
2: Mu, ha, ha, ha, ha, małuszka, mu, Škodawa, naduta, mu.
1: Kwak, a niento? Kwak, jak wielika som ja niento?
2: Muuu, ha, ha, ha, ha, ej, se přece hysči jatnak wielika, ako se stavnje bywa, se wielika ako maj parnocht, ha, ha, ha, ha.
0: To jo gwupu Škodawu rozkorivo, a wona jo se hysči dali a veci naduwała. A co jo se stało? Na końcu jo bywa taka naduta, aż jo naraz se zwignece wieč ju zawapił. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikega gata.

0: Countdown beige öste jaden tüschen pen judostanjoscho novo slepjansku modu. Njepe dam vo slepjanske traditionelne drastve alle vo nove drastve agoma elemente serske drastve. Ja, potakem požilach ugotovana z originalnego sukna slepjanske serske drastve. Kušte žen, svišiš auf planas, šake kvesebnemu unikatoju. WC ulicu Gregor Klim.
1: Denim smaka traditionellen und Rastwo. Veramiko drastine je živarnje duch casa venice, jo Bianca Kubaschec ušivava či nješetne džinsove jake. Upcycling jo to klucove svobo. Dvije jace kombiniru jo vena s traditionellnim suknom slepjenske je drastve. To su elemente ve svišice cerjenej a bivje barvje s kvjetkatimi mustrami. Pachtuma ve cerskego kulturnego centruma slepe za češi model uživa rožaj te cipjel, a přeměnio jen do moderního design elementa. Bianca pachada z budušenského okresa a se krádu zasažujo za serskou kulturu nadrastvěné živarního ceniva sobu, dokolaž jo přeznanio na až rovno přes také kreativné opete tradice živa vestanio.
0: Ja, wird Pschiduzie wautere budu unikate napschädein a to ve serskem kulturnem centrum ja slipem. To ja akcija tamnego projekta Zorb it. Dalšnu drogostku vam viče ve serskem programje pschätztajome.

0: cestování ve Velké Británii
1: Mimo
0: velké,
1: toho rád drogujem ze šigom do Velikobritanijskeje, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicu večere, ale je také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jase lím, jo přece jano doživěně, ještě do Engelskeje ze šigom a pivo píš.
0: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
2: Ja, komu już redna kraina, a piwo nie stej dość, myżo se duce tek zanurisz do knigwo czeskiego autora Jarosława Rudisza, a słuchasz na niego muzyku, na muzykowe projekty jako Kafka Band albo Winterberg, win ja nam ulicą w swoich najlubszych zeleznicowych drogowaniach w Europie.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Nosarka myta čišinskiego venojo wiele lit se angažirujo na pelu serske muziki, vesebnje klasiske muziki. Vete velikih javišču jo se před 25 letami rozsluživa přiš sledk do budušina, aby statkovala domovní, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vam mezzosopranistku Tanju Donatec, vena sviši žince sveje píša sete narodnine. Přepadajom mikrofon za přijdúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja, co vás net na zachopienku, přepšo seš svúchaš na jeje gvoz, spíšeme ju o s ľudovým spíbom Zimje, lieše, vjarbinka. Na klavierie grajo Michal Šütze.

Ako jo je máš zemreva, jo Tanja Donatec rozsuživa se vrošiš sled k dobužice. Maukem budušenje jo namakava, což jej teke přece vážne jo bylo. Jadno gnízdo za svoju familiu.

Redne serske aries, mi vam coraz lubili, novu seriu, va serske moža, a až co mi vam poručiš vesibny urlop ze šigom. To tak gotujeme, po takem zmijeme zase taky pšaue feriove abo dovolove program za vas. Pičko veci vam net ulicujem, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vas na kulturnom magazín, kutoriška stojna v autorach, přece na programje.

Sam se z vami udaš na vesebne dragovanje na železnicovih cerah v Evropi. Serskú mezzosopranistku a nosarku Myta Čišenského vám predstavujeme žínca svejšivene svej píš a píša se denárodne žín. Jo a serskú módu ze slepego vám predstavujeme v novej zérii žínca startujeme s prednem žilom. Jednorazne drastve teke predávajú na tom, že šo narskbyš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec se pastu. Vecáskega programa.
1: Vecásu, koko do najsach, co byš kůžda nejrednýša, ako sobu getujo ve serskej drastvě, jo a ve svýše žabku a škrodovu ve kaše peke. Słuchaj raz, co lubi Žižík.

0: Ja, dovolo etzas, te jadne muse žirva, šte druge přebyvaju svelich etzas s tym, až snaž pytaju išči za rednymi mežnosčami za ulet, abo krotki urlop. Ze šegom mežoš šake dorjebováš, to grono nejovo dorda kojstvach s upadnionymi šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnymi uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjerc z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor kęszteke na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo Kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, abo Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel, opisuju Jogo Rospalonosch. Dalschne Kniegwe wo historiskich Themach pschidu k tomu. Za pschisuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam bin ich mit Berliner Pschess Röschebus durch Jitawe, alle Wessibne Lubujom Strecke von Wettis Gerielza, alle Jitawe Jopon Dali Doliberetza. Nimski Reichenberg, tam jusch se Sachopio Selesnitzowe Paradies Czeska. Zabschauem meja Domonia, ja wett am Schidu, a wett Liberetza bippen Dali jo Sechegom do Hradeca Kralowe, König Grez, abo do Jitschina, to so schau wielgin. Stare Zere, wenn ich sie so jo zosch mir interessiere jo, Seleznica, Kultura, Historia, a Pivo.
0: Jo, czas co dalej do Europy ma zawieszcze dalszne opcje, żeż co opeznała z drugimi Seleznicami, krajami a kulturami.
2: Jo, ja aż doporuczył jeszcze cestu z Drażdżan do Prahy.
1: Jo, ja by perucu jezbu wet Drażdżan do Pragi, pen wet Pragi do Wina, a skęcnie wet Wina z Gerskiego Seleznicu do Trysta, Trieste, we Italskiej. To jo przełżoriet na cera wielicny Seleznicu wyzwisk, najstarsza usokogarska bona Europy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a w tym serwisu bym wagonie słowackie jebone serwiruju piwo.
2: Widelnivo ze slovenskich železnice podáva i pivo.
0: Jo, než je drogovaš se opaznavaš z kulturu a krajinu, to jo jadna vec. Jaroslav Rudiš co pak teke do kjercmu při dvorniščach a dobre pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
2: Ja mám jako v Česku.
1: To je teke v Česku nielicobne viele kjercmu, napríklad v Jedluvie, v Gerrach, blízko Gernie, v Užice. Tam dajo legendárnu dvorniščovu kjercmu. Připadla gronjenie teke v Svobakske, mežoš se derje napíš.
2: Ja milu cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujom ze Šigom do Velikobritanijskeje, špeciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicu ve Cere, ale je také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jase lím, jo přece jano doživěně, jež do Engelskeje ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam velkém opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo nestej dosć, myžo se duce teke zanuriš do knjigo českega autora Jaroslava Rudiša a svuhaš na njogo muziku, na muzikove projekte ako Kafka Band abo Winterberg, vin jo nam ulicu vo svojich nejlubših železnicovih drogovanjach v Europje.

Ako jo jeje máš zemreva, jo Tanja Donatec rozsuživa se vrošiš slietk do Vúžice. Maukem budušenie jo namakava, což jej teke přece vážne jo bylo. Jadno gniezdo za svoju familiu.